0: Rádio Slovensko.
1: Pri gréckom pobreží sa usídlili jedovaté toxické ryby. Morská ryba štvorzubec striebropásy, ktorá žije v Tichom a Indickom oceáne, sa do Stredomoria už mnoho rokov šíri cez Suezský prieplav. Pri južnom gréckom pobreží sa tento rok populácia tejto jedovatej ryby zvýšila a ohrozuje aj morské ekosystémy a rybolov. Gréckí rybári v spolupráci s úradmi sa preto rozhodli rázne zakročiť. A ako, o tom sa už teraz porozprávame s našou spolupracovníčkou v Aténach Soňou Dorňákovou Stamu, ktorú pozdravujeme. Sú už teda plány, ako obmedziť v Grécku výskyt tejto jedovatej ryby?
2: Ano, dobrý den, krásné ráno z Řecka. Tak jednak amatérští rybáři vyhlásili národní rybářskou soutěž, to znamená na výlov této jedovaté ryby rybářskými pruty. Tato soutěž probíhá a uvidíme, kolik tedy těchto ryb se podaří amatérským rybářům v Řecku vylovit. A s další aktivitou přišla řecká vláda. Včera Ministerstvo zemědělského rozvoje a potravinářství oznámilo odměnu pro rybáře ve výši 5,30 euro za kilo ulovených ryb. Tento program je pilotně spuštěn v Jižním Egejském moři a na Krétě, což ale vyvolalo nespokojené reakce ostatních rybářů v Řecku. Nicméně vypadá to tak, že tedy řecké úřady společně s amatérskými rybáři tedy aktivně budou letos bojovat proti této jedovaté rybě.
3: A kde všade rybáři tyto ryby viděli alebo ulovili?
2: Dalo by se říct, že ta jedovatá ryba je kolem pobřeží Kréty, ale že se šíří i směrem na sever. Rybáři uvádějí, že ji viděli nebo ulovili v řadě míst i v Egejském moři, ale hodně kolem tedy pobřeží pevninského Řecka.
3: Štvorzubec striebropásy pre ľudí představuje smrtelné riziko iba pri konzumácii jeho mesa alebo vnútornosti a může být nějako nebezpečný pre plavcov v mori?
2: Tak vědci upozorňují na to, že by neměla být žádná panika, protože opravdu, když se nám stane, že plaveme a uvidíme tuto rybu, tak stačí se tedy vzdálit, když se jí dotkneme nebo nedej bože nás kousne, tak to není jedovaté. Řecký Červený kříž dokonce uveřejnil takové informační video, co dělat, kdyby náhodou se stalo a ta ryba nás kousla. Není to žádná tragédie. Lidé nemají v moři propadat panice, vypadá to tak, že ty ryby tady jsou, ale že neohrožují ani plavce v řeckých mořích.
1: Napriek tomu dávajme si v Grécku pozor. Ďakujeme za informácie Soně Dorňákovej Stamu. Pekný deň.
2: Pekný den.
0: Rádio Slovensko.

že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Máme piatok, je to poznáte aj v doprave. Dávajte si fakt pozor a všetko dôležité môžete hlásiť aj kolegom zo zelenej vlny.
1: Blesková zelená vlna.
2: Mimoriadne opatrní by mali byť vodiči cestujúci z Bratislavy do Trnavy po D1, na D1 pred Trnavou, smerom z Bratislavy na 46. kilometri horí auto. Pri odpočívadle Čataj tiež hlásite nehodu dvoch osobných aut. Zdržíte sa tam spolu takmer 3 čtvrte hodinu, obísť to môžete cez Senec a starú Seneckú cestu. Informáciu zopakujem, na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 46. kilometri horí auto. Zdržíte sa tam spolu takmer 3 čtvrte hodinu. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. On Air s Hanou Rapantovou.
0: Letné prázdniny to sú aj zážitky z detských táborov, plné dobrodružstiev, kamarátstiev na celý život a niekde v tom celom sa môže pripliesť aj láska. Ďalšie takéto spojenia predstaví Hana Rapantová.
3: V našich kinách si už môžete pozrieť novú českú romantickú komédiu režiséra a scenáristu Dana Pánka. Volá sa to Povečierke, povedané po slovensky, a zavedie nás do prostredia letného detského tábora. Prečo práve toto prostredie, Dane?
4: Protože to prostředí, na které jsem jezdil od svých 9 let a končil jsem tam v 35, což je 3 roky zpátky. A za tu dobu samozřejmě mám v hlavě spoustu jako příhod a událostí a byla by škoda o tom nenatočit film, protože to je jako dost zábavná záležitost.
3: Máte tam celou plejadu skvělých českých herců, koho a ako jste vyberali?
4: No tak hlavní roli tam má Vladimír Polívka s Evou Podzimkovou, ty hrají ten ústřední pár a jsou v tom naprosto fantastičtí. Já si myslím, že jeden z nejhezčích párů v jakémkoliv filmu, co jsem za hodně dlouhou dobu viděl, a to jim opravdu nestraním. Myslím si, že jsou v tom opravdu skvělí. A mají jako šíleně hezkou chemii mezi sebou. Pak je tam Václav Neužil, Hanka Wagnerová, Ondřej Pavelka, Dana Batulková, Petra Nesvačilová, Jaroslav Plesl, Tomáš Havlínek a řada úžasných dětí. Měli jsme tam asi 150 dětí, aby jsme vytvořili opravdu jako výbornou iluzi toho tábora a všechny ty děti byly úžasné.
3: Ono v podstatě tu iluzi jste velmi ani vytvárat nemuseli, lebo ono se to naozaj odohrává v tábore však. V kterom?
4: Ano, natáčelo se to ve Středočeském kraji v Hryzelích, kam jsem právě jezdil od těch 9 let, což pro mě tím pádem bylo šíleně osobní a dojemný. Hlavně každý to natáčení, každá ta scéna, tak byla extrémně dojemná a já jsem měl co dělat, abych to jako ustál. A naštěstí herci to viděli a okamžitě se na mě nacítili a zjistili, jak osobní věc to pro mě je. A díky tomu si myslím, že v tom filmu je, ten film má srdce a má to duši a myslím si, že to dejchá na toho diváka, že dejchne ta upřímnost, ten cit, který jsme tam nechali během toho natáčení. Takže proto jsme to natáčeli tam a děkuju za to producentovi Jirkovi Tučkovi, že to umožnil, protože neumím si představit vlastně takovýhle film točit na jiném místě, než na něčem takovýmhle a přesně tam.
3: Vladimír Polívka hrá vo filme Povečierke Kráťu. Proč jste do tohto projektu chceli jít?
5: Mě ten film strašně bavilo natáčet. Mně se to stalo v jednom roce, ve kterém se změnilo nejvíc věcí v mém životě. Tak ten film pro mě ještě nabyl hodnotu, o které jsem nevěděl.
0: A co bylo tou hodnotou, to Vladimír Polívka dopově zajtra v rozhovore. Počúvate rád.

0: Za všeličo môže láska ako spievania, ale za dianie vo Venezuele zrejme nie.
1: Rádio Slovensko.
0: Po včerajšom dvojitom ničivom zemetrasení vo Venezuele záchranári bojujú s časom. Na vyslobodenie ľudí uviaznutých pod troskami býva kľúčových prvých 48 až 72 hodín od katastrofy. Pred očami rodiny sa napríklad v najpostihnutejšom z miest podarilo zachrániť štvoročného chlapca.
2: Do krajiny už dorazili prvé záchranné týmy. Venezuela, ktorá mala už predtým oslabenú infraštruktúru, vysiela signály, že pomoc potrebuje. Miroslava Nejra-Kujžar-Hospodárová sa na túto situáciu opýtala odborníka na Latinskú Ameriku Martina Reja.
3: Čo sa týka humanitární pomoci, tak tu již nabídli nebo dokonce pomoc vyslali například Spojené státy, ale i Mexiko a mnoho zemí Latinské Ameriky, například Salvador, Kolumbie, Ekvádor, Panama, Kuba, a není to jenom region Latinské Ameriky, také například Irán a v Evropě Francie, Španělsko, Itálie a třeba Vatikán, jsou tam různé druhy pomoci, někteří posílají hasiče, vojáky, polní nemocnici, krizové týmy, kdy je to jenom dar, který má pomoci na nákup potřebných záležitostí. To je například případ Vatikánu, který daroval více než 100 000 eur, podle mých informací. Pomoc se zdá být rozsáhla a navíc ze všech směrů bez ohledu na politické zaměření, a to je velká novinka oproti historické situaci některých předchozích humanitárních katastrof, kdy venezuelská vláda si nevybírá, neodmítá a plošně děkuje všem těm, kteří nabízejí pomoc bez ohledu na to, odkud ta pomoc přichází.
4: Delcy sa bola ukázať v tej najpostihnutejšej zóne. Vy súhlasíte s takým tým komentárom, že Spojené štáty majú teraz príležitosť urobiť si z Venezuely, ktorú majú do veľkej miery pod palcom, aj akýsi protektorát, že to využijú aj pred voľbami, ktoré prichádzajú v Spojených štátoch?
3: To, že téma Venezuely môže byť využité pred voľbami ve Spojených štátoch, to je určite dôležitý argument, pretože situácia v Iránu sa nevyvinula tak ideálne pro Donald Trumpa, jak by potřeboval, takže Kuba a Venezuela mohou být, co se týká zahraniční politiky, daleko lepší témata pro prezentování jeho úspěchů a výsledků. Nicméně úvahy o tom, že skrze humanitární pomoc bude Venezuela obsazena Spojenými státy, je spíš science fiction. Nezdá se mi to jako nic reálného, hlavně proto, že ta pomoc je koordinovaná skrze OSN, jsou tam další země, které tu pomoc posílají. A pořád je třeba si připomenout, že ve Venezuele nevládne žádný spřátelený režim se Spojenými státy. Tam vládne pořád ta původní diktatura, autoritativní režim, který je u moci několik desítek let. A jediné, co se změnilo, že byl unesen prezident, ale ty struktury toho režimu jsou stále stejné. To jsou ti stále stejní politici. A to, co jediné se změnilo, je to, že oni jsou aktuálně vstřícnější k ekonomické spolupráci se Spojenými státy a Donald Trump to prezentuje jako, že najednou ty dvě země jsou přátelé.
1: Rádio Slovensko, viac a